Já si myslím, že se dá mít tu dobu pod kontrolou, pokud nepropadnete tomu bláznění, že chcete být cool a in a trendy a co já vím všecko. Moudří lidé kráčí rovnoměrným krokem a ostatní kolem nich tančí do

Going to Bubble on The Strokes v Rádiu FM po 13. Andrej je s vami, pozdravujem. O chvíľu pozveme na koncerty a tancovačky. V tejto chvíli nám budú hrať Hot Chip a Sleaford Mods.

Tu je Mišo Veslo z kapely Falcon Bass Orchestra a pozdravujem poslucháčov, poslucháčky, poslucháčatá a poslucháčence Rádia FM.